chun son le wave ó album Rough Dog in fefe hain. Bet adul ar leanta siire go lu chun na hostre agus seis pí ceol na pí a lí na fume bun ar leanta siire san ostra sin.

0: Dechéisi a scrivenni pan an in úsmú.
1: Has mé scríf norhí me 8 lína dís na mar sin timpel 1962. Nor vi me jégor has mé scríf waníó. Chéna mé fórtrach nor vi mé 60 na mar sin an skeveting kjóle hafde. Is an sin a boníú datblogi.
0: Rannu John Peel rhwng 10 a 12 o'r gloch yn y nos.
1: Nor fi meig ffos yn ist, fi meig eistocht le John Peel ar yn y siachtan ar BBC Radio 1 mid ar 10 agos ma'n ihe agos yn sin deis mi le de fanning ar 2FM stasiwn eirnoch agos id ar ma'n ihe agos y doch log. Agos fiach an ter siarm yn sin ag dal ar sgol yn lad ar gion. Ach, fyr dachas fi yn sin.
0: Roedd un person arall yn y band, sef ffrind ysgol fi,
1: Wyn Davies. Fi dyn nhw ond y grwp ag y tws, dyn y darfan am Wyn Davies. Yn sy'n un 96 o car hosig Pat Morgan ag sy'n ymlaen ymlaen ymlaen, agos ta si ffos y grwp yn yw. Cyr fi me gyr y fwy'n tymach le datblygu? Wel, fi sy'n gyr o ddeg yn nhw a ymsyr o chrochw ymratnys. Fi gach gen i'r caint fwy'n tanga hafal agos llap me ag yna gyrfa'n ciol yn tlis fair chan yn tanga hafal siachas litrach agos lawer. Fi ffaragorn agos mas yn gwyl ciol o adni is efach ti ag leir o'n y ffariga sio siachas lawer be.
0: Oedd hi moderneiddio i efo cerddoriaeth modern. Dyn ni ddim yn meddwl lot ohonyn nhw.
1: Ni'r fôron mas ag ymwyr yn y grwpi sy'n fratyn fel gysyn y siacht o ti. Sgwylwm fi me hen ags. Mae iadig fiach yn dod ar y telefys ags. Gymyn eich dwrt mi iad. Fiach ar y grwpi gywyd. Dys i'n brannu ar y chyl yn tawr ffad. Ni leyn ffyn fwy'n un ag. Sy'n ffoch gwyl sy'n brannu ar y chyl ymwyr sy'n. Da war sy'n, mae'r dwrt me. Ni'r mwyron mas ag ymwyr yn y grwpi gywyd sy'n. Gydigar chwl yma, ael symudiad. Yn cywr fi gael symudiad ag y tws.
2: Derech ag yn ewn gwrw datblygu radicwch agos ei cwm y lyrici harfa chwn spodwch. Cerdd fi mae'r teima ag David na lyrici sio?
0: Unrhyw beth...
1: Wel, gocr dy stocha. Un, holy cow fi ond sy'n tîr gynnawn fi mwyd y spoc asta agos ei glawr tymach a gynnyn yn un ysyn. Fi anachwyd roddi ag yn awm y fi'n mwyntr na bratyn y biga an dîl ys dogs fi'n mwydig cestwn yn roddi sy'n antaw mor ffad. Fi me agon i ffisrach tig yn daw. Ni roedd me sost y glacol yr oedder byr rif. Bi ach sy'n religiwn, cwrs i politiachta, gynnes, roedder byr ysdocha.
0: O'n i ddim yn barod i cymryd popeth yn ddall. O'n i'n cymryd...
1: Fi rhaint desna o'n yr'n telefys o Gyrin German ags a chard ar radio naw. Fi yna chlar telefys o radicoch ag yna. Yr'n radio fi DJ darfan am Nia Melville ffwr sys y batas bohr o BBC Radio Cymru. Tyreis di mharach leig ych afi cas ciol ych oed datblygu yr'n radio i hyd y dawni.
2: Ffwr datblygu anach oed tachiwch o'n DJ Colwyl John Peel ar BBC Radio 1. Should David a kind we connus mar honig peel chiol that bluggy?
0: Well, with friend in a Rhys Moyn or Recordia Andref.
1: The fair darvanum Rhys Moyn on Lipid Kiol Andrefin Records. Hoshe Hyd London, agus voce le John Peel, agus hoshe a couple of kernin do, agus Baluchan de Kiol Torium Ratten Velgavion, agus Harlish a Graven Widner. Honig John, chwyg Ciolhorn yn Brecon agos rhaid o gwneud gymal yn y chyle agos hwyd sy'n rhaid, fi am yr anachardol yn y chyle yn neud i'w gochdo sy, deis gwneud EP agos chas sy gymunic ar y chlor radio yn sy'n ni hywan fwy'n mwyr ysdach yn sesiwn i yn fyr y glor byn hir yn neud i'w gochdo sy agos yn sy'n idr neud i'w gochdo sy agos neud i'w gnoch y tri mas ym gynnar mwyr tîmpl cwyg hesiwn ar y chlor radio ar BBC Radio 1
2: Dari gymal y datblygu y sasna, a cwnnus mar y fi'n y cilcwrmacha, oes cwrs slywa, nac rew o'ch berla o'ch hw.
0: O'n i'n esbonio beth oedd y cyneuon am dan.
1: Rwy'n i'n meicinol stand-up yn merla dyn chod ysmo o'r stotio dyr na hawran. Gwbwn ywsoch fi meg minwt yn tlywa cadw fi gysht leis na hawran o fi mert i casa. Mas yn grefdyn y sasna nis bawl y ling dar ira. Ha hyn na hawran lo ce grawmer i canner yn ratanys, ag sgyn a chref sy'n abelt yn y lyric i eisgynt.
0: Mae'n ymateb yn Lloegr na o'n i yng Nghymru yn yr 1980au.
2: Tá mi frastal ar ceolcurm in isa cardigan de chud Kate LeBan, ceoltóir mór de rá an seo sa ratanbeag agus timpal an domhan. Bíonn sé chuna gomininic imratanis agus tá sé chuna imratanis in anocht. Tá tionchar David Edwards fós le feicáil agus le bhrath an seo, agus learmméad anna chu daine tá aithna acu air. A dúspóir an Malcolm Leon, ceoltóir bunathir lipéad agus cara le David Edwards.
3: Hosa mé ag taftta ag 2008, ní dé gochtta dó másom. Dúsáid mé fortrack chun iad a hafad agus deise siad ceara cassett ar mar lipéid ceol. No, níor hiig mé go mbeocht David chóráthú sin, agus go mbeochan méid sin másig daoine air. Níor a fis am go raibh an méid sin potential an, ach leanam ar raig taftta agus rinne mar ceara cassett le chéile ar lipéid cassett ar neon. Agus as sin dá sé agus bhah sé rá agus mar sóúing bhain sé an chuide amach sa bretan b vih agus th lár. Thosa méid tafadéir mar fortrack féin. Dar nó rinne mé an chuid obair le datblogí. A chumara sin rinne mar tafadéir cheolcharm beod a chuid air sa mitiad. Agus bhí mar déanamh reinint obair le grúpa ceola Gardaf. Déise mé 6 cos déag an umláin. Bhí mé díorcha gí rud éige na dhéanamh bhíh na ceolde. Éige am sin bhí gachéon éagsúil ónna chéile, agus ag déanamh sta féin agus é éisint DIY cassettes mar deartha. Agus mar sin cheap mé go mbeadh sé go jazz trí do bhaintas mé féin.
4: Gaelic ar a track in a duet.
3: Tá daoine cosú le Griff Rhys a tá fós ag cumad an stíl ceol sin bio. Agus comála sin tá ceoltar dar bhanam Gweno. Agus is ceoltar den scothaí. Agus tá si ar an lipéad ceol Pesky Records. Agus tá neart ceoltar den sco baintach leis an lipéad. Agus bio súla cumad orthu.
4: A má label Pesky má rúin fel Gweno gyda nhw.
2: Mar a dúirt mé tá tionchar David Edwards le bhrá an seo anocht ag an ceol chuirm seo. Bhuaim mé le Sam Rhys an grúpa ceol Castro. Níl Sam ach 16 mí díis ach bíonn sé géisteach le David agus le datblogí.
5: Mar a géad a bheith an thugáil rií má bheith.
6: Tá a chuid focail dochra amá. Freisin an bailcha le rionn sé leis an méid sin fargan a chu agus tá séar nós gur filiochtta ann seachas ceol. Tugann sé mion na tíir le fis ach an aon airán amháin dá rire. Agus téann sé gwine an stereotype agus tá an bailcha thugann sé faoi cheolaí inamh chumá an as an gnách. Like bhí an spéisig John Peel ann, si cean an na grúpi ceol sin gro an méid is mó sesiún le John Peel acu sílim.
5: Tubi bhain ina gránaí.
6: Ie, cváas níos bhain a géisteach le an chuid de Fáil Coffee Pau an grúpa Onar Tháinig na Super Furry Animals, an grúpa seo de bhain datblogí ón maile seo mar orlíon sé cardigan, pcbeag.com. Si ie, ach an sin agus mé glanís bhain a géisteach le stuff níos psychedelic agus mar sin, an sin afiig agus grúpi den cinál sin. Ní bhí mór an daoine géisteach leis tuisc nach mín fáil airs na meán, mar sin de ganá daoine na meán nabhordair. Mar sin bíonn sé aníhéacar teacht air ach nuair aimsín tú é agus nuair thigann tú cé chun maith istá sé, tá sa go gur féad leat dulte na chuirní ní teachta na gigana, mar bíonn sé an deacair teachtar gigana. Manuil ar an eolas bíonn sé aníhéacar eolas a fáil faoi, ach nuair aon tú amach faoi tá sé anmhá agus tagan tú ar grúpa atá iontach maith, le grúpa atá fíor indí faoi thalamh agus mar sin, so tá sé anmhá.
2: Aisteach go leor bhí fiú tionachar ag punc imratanais anseo in Éireann. Le déanaí bhuaim mé leis an ceoltóir cháiliúil fíochna ó Brainán an grúpa ceol na Hot House Flowers. Leabhar sé lom faoin chéad chearnín a cheana sé imratanais agus fina hiireachtaí a bhí déanta ar tharna blianta rock ceol a chuma i Ghaeilge.
7: Cuimhne mór eile agam faoin tréifhsí sin na druidim le deirna seachtóirí ná grúpa ón bhreatain bhig. Chligáid firmnig sin an tlí leis an anam rá. Agus bhí singal agam ar bhain an dada cúig tar teidir cariad i bus stop. Agus i mé géiste leis an rís le déana agus is cuaise sin a bhaim an go mór ó a rís óhéamh an fuinneh a bhí a hir de. Ní hiig mé na focad ví a go rud éige an pointint a lebh crocha haar tí an stad ahs. Rud a bhí mu héine déanamh dána a teachta agus a gimachtón scoil so mas na cóide a bhí ag stad ahs. Is dúcha gur leir sé sin lingar lí éigen. Ach is cénta gur leir an foiinemh lí agus níor bhéon cheist i meigeine ná nachfeit hí rockheo a chuma agus a haint as go. Is toch goed je niet dakra rock je om is geen er wel heen. Weet ik ook een tangen nodere het hoe ik rock na na Berle. Maar goed is toch goed de vrevige de heel rock. Amerika le sastanna agus tá rí sin go bhfuil go méad go bhhuiín sé níos nádra a sin níos éca ruí rihim agus fáíocht agus riim bheith méle na martá sin éil go beir sa stíá sin. Ach ní hen fá é sin na thugam mar faoí agus rinnemar echt si am hain agus muid seachta a gochtta ína de lís com á an go a bhuaigen commórta sloga. Is do go an brúhíoringe itá sa fáir freisin nach chaú is Bhí conra cairníí agan. Bhí an lipéad agus banisteoirí agus sin mar sin na ggéirí dar nó agus botain i ggéirí díú ar warraga internáisiúnta agus ar warraga hasan agus ar warraga bhericá agus dá bhrí sin istócha gur bmhaigh sean go bhhaim botain chumáile gachain a timpplaing gur ní smó seansa go his a bhegain ba scríoh mu as béla é. Ach ag an amchéana beag nach trocha blion níos déanaí Candas na hóráin a hen sa bhaim ar locht fechan nathras fleras a háchean a hen sa bhaim go mór ar locht fechan nathras fleras fi lá na si bh mói. Dunam mu legan de sin agus is cinnta gur legan cinál rock tá an bhuaan mud amach eile glór funineh agus an sin canim se órán na trabáin ó ar an seannos go minic agus deir líine am gur buicfuointe é sin le linn chum peol don rúpa. So Sean agus mu imime hen níos chomágur gur comlíín féidir bag gan í nach faoi nó go ranmuid mé go te níos táhachtta fiúin an ré a chur chutásaigh. Sean gur muid fa teannach ar chuoine eile agus mud níos óige.
2: Bin fiocht ná Brainán ag gglairlamm i máilá lia. An is tá méid ar tí cardigan agus punceol am ratanise a ágáil agus an teachtain cuaing ar an glór, baimimi ag fechan ar an ré ógad a ceol im ratanis na nócadaí. Agus ba mé taiisle chuig Bangor chu bula le Gareth Jones, léirthir ceol le BBC Radio Cymru. A chu cruh chuil ruúdaí éiste muid le mír ón érán í temlad. Seo érán de chuid da blogí, ach seo an legan a rinne na Superfurry Animals ar an albumm Mung. Seo griff rísanis a caiint faoin pí a ceol.